0: Popularní rádio.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
2: rádio.
1: Kuchan sladoli kajmi.
3: Pomladní rádio Ena.